0: Non-stop hity na Rádiu Viva.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Veľký okruh východnou hranicou Európskej únie začíname v Helsinkách, ktoré vystaval ruský cár. Cez niekdajšiu železnú oponu prejdeme pohodlne do estonského Tallinu, kde nás očarí moderné Estonsko s bohatou históriou, potom se cestná Riga, litovské Suzedy v Klaipede a Vilnius s množstvom kostolov. Pekná, poučná cesta. Som Vyťo Chrapa a počúvate cestovateľskú show Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Hlavné mesto Helsinky je jednou z tých mladších metropol Európy. Titulom hlavného mesta krajiny v časoch, keď Fínsko bolo súčasťou švédskeho kráľovstva, sa predtým hrdilo Turku. Metropolou bolo Turku, dnes tretie najväčšie mesto krajiny až do roku 1812, kedy cár Alexander I. získal územie Fínska vo vojne so Švédskom a Fínsko sa stalo súčasťou rusko-fínskeho kniežatstva. Jeho hlavným mestom sa potom stali práve Helsinky. O Helsinkách, ale aj celom pomati sa budem rozprávať s Janom Havránkom. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, díky za pozvanie.
1: No tak trošku historické okienko na úvod. Tá fínska história je celkom spletitá, ale vidíme, že tu samostatno získali trošku neskôr. Najprv Švédi, potom Rusi a tak ďalej a tak ďalej.
2: Jasne, oni za tú svoju nezávislosť ako hodne bojovali a do dneška si to uviedomujú, kolik je to stálo jednak území a jednak lidí. Takže tam dneska vidíš, že oni berou tu svoju bezpečnosť vážne. Takže mají všude civilní kryty a všechno je tomu tak jako přizpůsobený, kdyby náhodou se zase stal nějaký velký incident. Na druhou stranu Finové jsou jako velmi přátelští a velmi šťastný národ.
1: Rusko-fínska vojna, pamätáme si ju, nazvaná zimná vojna. Nemajú dobré skúsenosti s Rusmi, je to východná hranica NATO, takže sú ostražití, najmä v týchto pohnutých časoch.
2: Jsou velmi ostražití a vlastně od loňského roku, od roku 2023, jsou i součástí NATO. Oni mají i velmi významnou část svojí ekonomiky postavenou právě na produkci vojenského materiálu a zbraní, tak aby v tomhle případě byli soběstační co nejvíc.
1: Mm-hmm. No nechajme politiku tak, poďme sa pozrieť do krásnych Helsiniek, naozaj veľmi príjemné mesto, mal som tu čest ich navštíviť. Hneď nás ochromí pravoslavná Uspenská katedrála Biela, ktorá sa týči nad celým mestom.
2: Tá je nádherná, moje oblíbené místo, kde si sednú s niečím dobrým, třeba z místní tržnice a dívať sa. Ono celý Helsinky sú oproti Kodani, oproti Štokholmu a Norsku jiný, je to práve tou historií, to spätím s tým Ruskem, kdy je to takový strohý, já bych skoro řekl občas až jako do brutalismu, hodně minimalistický. Já to tam mám velmi, velmi rád. Některé ty budovy jsou opravdu uchvatný, takovou až trošku tou sovětskou obrovitostí, monumentalismem.
1: Mm-hmm. Mňa čo upútalo na Helsinkách, že v meste sa nachádzajú tie kamene pozostatky vlastne škandinávského ľadovca, ktorý pomaličky zliezal až niekde do Polska a zachovali ich v tej krajine a v tom meste a sú súčasťou tých parkov. Je to úžasné, že zrazu v strede cesty je balvan.
2: Áno, bludné kameny. Bludné kameny najdeš vlastne po celé Skandinávii i dneska, když ty ledovce sú už tisíce a tisíce kilometrů daleko.
1: Mm-hmm. Poďme k tým základným pamiatkám. Myslím si, že veľmi pekný výlet je do pevnosti Suomenlina. Ide sa tam loďou, takže ako dôležitá bola táto pevnosť a čo aký mala význam.
2: Jasně, ona byla postavená Švédy někdy už v 18. století a dlouho byla považovaná za jednu jako z největších, nejmocnějších námořních pevností na světě. Občas se jí taky říká Gibraltar severu. A dneska je to nejen jako památka UNESCO, ale já bych skoro řekl, že taková živá čtvrť, protože v okolí žije velká část Helsinek a najdeš tam obchůdky, najdeš tam knihovnu a celý si to žije takovým svým komunitním životem. A je to určitě krásný se tam podívat a trošku si jako odpočinout od toho veľkého mesta.
1: Mm-hmm. Je tam zaujímavý kostol, ktorý sa volá Skálny chrám, vytesaný do kameňa. To je zážitok.
2: Je to veľký zážitek tam přijít, on je relativně moderní. Máš tam vlastně průhlednou nebo vlnitou střechu, vejdeš dovnitř, vidíš tam tu surovost té katedrály, nádherný místo.
1: Fíni, okrem hokeja si ich spájame hlavne so saunovaním. Tento zážitok si musíme v Helsinkách dať.
2: Saunování za každého počasí, za každého ročního období. Ideálne si do telefonu nainstalovať apku, ktorá ti ukazuje, kde je nejbližší sauna. My ve všech hotelech, co v Helsinkách zůstáváme, tak máme vždycky saunu jako k dispozici. Říká se, že po celém Finsku je víc než 2 miliony saun, takže si vím, že ve Finsku je zhruba 5 milionů lidí, tak to je jedna sauna na 2,5 obyvatele.
1: Neuveriteľné, dokonca aj v panelových domoch súčasťou bytov, hej, sú sauny, ku ktorým majú títo obyvatelia prístup, takže je výhodou, že môžeš rovno potom skočiť aj do studeného Baltiku.
2: Do studeného Baltiku, no samozrejme Finsko je země tisíce jezer, takže skočíš do ledového jezera. Oni se saunováním jako spojují jak politiku, tak uzavírání nějakých obchodních jednání a podobně, všechno to vždycky probíhá v sauně. Národní sport.
1: Poďme ešte do mesta. Kvelá rybia tržnica, to je veľký zážitok, ale aj park Esplanady. Veľmi príjemné miesto.
2: Esplanada je taková hlavní, nechci říct třída, ale je to park, kterým se můžeš projít, podívat se na pár soch významných Finů, který tam jsou, až dojdeš k té tržnici Kaupatory, kde si můžeš dát nějakou tradiční finskou baštu, ať už lososí polívku, případně křupavý smažený rybičky. Můj oblíbený stánek prodává medvědí maso, medvědí konzervy, medvědí salámy a podobně. To patří k finské kultuře a finské kuchyni velmi, protože v Finsku žije několik tisíc medvědů, takže medvědí maso patří k Finsku opravdu jako intenzivně.
1: Poďme ešte trošku k gastrošpecialitám. Čím je zaujímavá finská kuchyňa? Čo tam nájdeme? Okrem rýb.
2: Finská kuchyně je založená hodně na zvěřině. Losy, soby, divoký prasata, už mnou zmiňovaný medvědi, ale je založená i třeba na sladkostech, oni zbožňují sladkosti, sladký bombóny, takzvaný salmiaky, což je vlastně lékořice nebo pendrek s troškou salmiaku.
1: Mm-hmm. V ďalšom stupe pôjdeme oproti cez Fínsky záliv, ideme do Estonska.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nasadáme na trajekt a ideme do Tallinu, hlavného mesta Estonska. Nádherné mesto, ale už ten trajekt je zaujímavý a hlavne Fíni majú veľmi radi, pretože si tam môžu bez problémov dobre vypiť.
2: Jo, ty si tam môžeš samozrejme tak z free dokoupit alkohol, pretože v celém Finsku máš silnou reguláciu prodeje jak silného alkoholu, tak piva, ako v podstate ve všech nordických zemích. Když to v Estonsku už ty pravidla sú volnější, takže oni väčšinou sednú na trajekt, ktorý trvá 2 hodinky, nakoupí si buď to přímo na trajektu, nebo si jedou do Tallinu, na psi koupí a vrátí se zase zpátky.
1: Alebo už cesta trajektom je velká party.
2: Velká party, ano.
1: Poďme do mesta, ktoré je skutočne veľmi nádherné, je zapísané na zoznam UNESCO. Tallinn je prekvapujúco pekný, dokonca sa objavuje už aj v slávnych hollywoodských snímkach, pretože spleť malebných uličiek je atraktívna, fascinujú turistov z celého sveta, takže ako to, že nás čaká taký krásny Tallinn?
2: Mě vždycky na Tallinnu fascinuje jednak ta stará část, která je teda rozdělená na tu horní a dolní část. Ta horní vždycky sloužila té šlechtě, té bohaté části populace a ta spodní sloužila obchodníkům, případně ještě níž potom užili ty jejich podaní a podobně. A mě tam fascinuje ten kontrast a ten vidíš ve všech baltických zemích, ten kontrast té historie a toho moderna, protože Tallinn a celý Estonsko jako digitální stát, takže ty vidíš tu krásnou historii v tom centru a vidíš tam budovy nejstarší radnici v podstatě v Evropě, nejstarší lékárnu v Evropě a zatím ti stojí ty krásné moderní budovy.
1: Asi bola súčasťou hanzovnej obchodnej cesty Tallinn a Riga a tak ďalej, k tomu sa dostaneme, takže aj to bohatstvo pramení práve z tohto spolku Hanza.
2: Presne tak, Hanza neboli cech bohatých obchodníků z Nemecka, ona sa ta Hanza táhla postupne od Nemecka kolem Belgie a práve i sem kolem Baltu a končila v Estonsku.
1: Gdansk, Riga a tak ďalej, takže kto bol súčasťou hanzovného spolku, bol na tom dobre a v tom Tallinne to práve môžeme vidieť. Ty si spomenul technológie a Estonci, keď začneme vymenovávať tie značky, napríklad Bolt a podobne, tak toto všetko je estonské, kde sa to v nich berie?
2: Bolt, Skype, oni na to vsadili už niekdy od 90. let, že vzhledem tomu, že ta populace má něco přes 1 milion obyvatel, tak se nikdy neprosadí levnou pracovní silou a podobně, takže musí skočit na takovou tu ekonomiku znalostní a já si myslím, že jim to strašně nakopnul Skype, který vlastně tam vzniknul, koupil to Microsoft a díky tomu tam vyrostla hromada velkých startupů. Stát to tam podporuje takzvanou digitální identitou, to znamená, že i ty jako Slovák si tam můžeš založit v podstatě svoji identitu, založit si tam firmu a oni k těm firmám přistupují velmi, velmi přátelsky, můžeš si založit během jednoho dne a to je jenom součást toho celého ekosystému, který tam tuhle moderní ekonomiku podporuje.
1: Áno, súčasť Estonsko teda bola súčasťou Sovietskeho zväzu samozrejme, takže oni veľmi radi potom vykročili tou svojou samostatnou hlavnou cestou, o to viac sa teraz boja, čo bude.
2: Přesně tak. Já bych ještě podotknul, oni berou třeba internet jako základní lidský právo. Mají to přímo daný jako v ústavě a takhle oni k tomu přistupují.
1: Tak to má byť. Poďme ešte trošku do toho starého mesta. Spomenul si krásnu gotickú radnicu alebo lekáreň. Aký je pocit z toho stredovekého centra?
2: Nádherné, jako tam ta historie na tebe opravdu jako dýchne, když jdeš do lékárny, kam si chodil nebo odkud dodávali léky třeba Petru Velikému a podobně, která má víc než 600-letou historii. To je opravdu historie, na kterou si můžeš doslova do písmene šáhnout. Tam potom v centru my chodíme třeba do historické restaurace, kde i záchody jsou opravdu jako vyvedeny v té nejautentičtější podobě někdy toho 17. 18. století. Vaří se tam co nejpodobněji tomu, co se tehdy jedlo. Nedáš si tam Coca-Colu, nedáš si tam kafe.
1: Všetci hovoria perfektne anglicky, ale aj rusky, to je práve ten pozostatok, tomu sa asi nedá ubrániť, takže tam nájdeme aj ruskú štvrť

0: podobne. Skvelý zážitek.
1: Tak do toho pôjdem určite. V Taline som nebol a námorníctvo milujem. Estončina je zaujímavý jazyk. Patrí do tej ugrofínskej vetvy jazykov, čiže Fínsko aj Maďarsko. Oni si rozumejú, Fíni, Estonci?
0: Rozumí si více menej jedným směrem. Estonci Finům relativně rozumí, opačně to funguje už hůř. My jim samozřejmě nerozumíme ani slovo. Pro nás je to opravdu jiný svět. Moje oblíbené finské slovo a jediný finský slovo, který já umím, je kalsarikatáne, což v překladu volně znamená opít se sám doma pouze ve spodním prádle.
1: Tak aj toto je kultura ďalekého severu. Boli sme v Taline, v ďalšom stupe ideme do Rigy.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po estonskom Taline sa presúvame, o čo si južnejšie, prichádzame do hlavného mesta Lotyšska a tým je samozrejme Riga, ďalšie krásne mesto, hanzovné mesto, takže tam nájdeme naozaj krásnu secesiu zo začiatku 20. storočia. Mesto je na zozname UNESCO, je to najväčšia metropola po Baltii, takže oproti Talinu už naozaj veľké mesto.
2: Říká se tomu taky Paříž východu. Je to opravdu nádherný, krásný město. Hnedka u řeky Daugava. Centrum je tam krásně jako definovaný. Najdeš tam domy, které mají základy v 14. 15. století, ale najdeš tam i moderní stavby. Děláme tam vždycky takový krásný okruh kolem těch nejvýznamnějších budov. Jedna z mých oblíbených je od architekta Michaela Eisensteina, který se vyznačoval takzvanou fantazijní secesí. To jsou bohatě zdobené fasády nejrůznějšíma maskama, pávama, sfingama a drakama, ale najdeme tam třeba i dům černohlavců, což je asi nejznámější stavba v Rize, bych řekl, která byť vypadá, že pochází z 15. z 16. století, tak byla vlastně zrekonstruovaná v roce 1999, protože byla v druhé světové válce kompletně vybombardovaná a zničená. To je opravdu nádherný majestátní barák, který původně patřil cechu svobodných obchodníků, zase je to spjatý s tou Hanzou.
1: Presne tak, kompaktné historické centrum, mohutné stredoveké kostoly a rieka Daugava je naozaj veľmi mohutná, veľmi veľká, pekné nábrežie.
2: Nádherný nábřeží, ktorý tak ako rozdeluje tú Rigu na tú moderní část a na tú starší část. Z toho historického centra vidíš na druhém břehu moderní krásnou knihovnu. Ona ta řeka občas i zamrzá, takže se tam potom v zimě bruslí, v letě se tam plave, ale je to opravdu nádherná, mohutná řeka. Já bych určitě ještě kromě té architektury vypíchnul jako dvě věci, které v Rize stojí za to navštívit. A to je tržnice, pětihalá tržnice, která je vlastně v budovách, které tam byly dovezeny z Německa. V tom se původně montovaly zeppelíny. A dneska tam vlezeš a vidíš v jedné hale, že se prodává maso, v druhé se prodávají jenom ryby, v třetí zelenina, ale není to žádná turistická pas, tam opravdu chodí jako nakupovat polovina Rigy. Můžeš tam strávit 2-3 hodiny úplně v pohodě, nakoupit si suvenýry, krásný pletený ponožky a podobně s tradičníma folklorníma motivama. Skvěle se tam najíš a potom si můžeš jít prohlídnout Rigu z jednoho z nejvyšších bodů a to je tamní Akademie věd. Jestli znáš takový ty budovy typu Hotel Intercontinental na Praze 6, kde se natáčely Šakalí léta, tak to je vlastně postavený ve stejném stylu, taky se tomu říká Stalinov dort. Ty tam vyjedeš do 16. patra a máš tam celou Rigu vlastně před sebou. Nádherný výhled, skvělý zážitek.
1: Veľké mesto má 700 tisíc obyvateľov, ale aj veľa ruských hovoriacích ľudí, možno ešte viac ako v Estonsku.
2: Řekl bych, že víc, tam ruštinu môžeš slyšet opravdu na každém rohu. Naši starší klienti si většinou rádi osvěží jako ruštinu, nebo říkají, hele, kdy my konečně uslyšíme tu lotyštinu, která tu poznáš, ta je jako úplně jiný jazyk. Mně se na Rize líbí to, že tam už vidíš, jak končí nebo slábne takový ten severský vliv, který tam jde z toho Finska přes Estonsko a míchá se to už trošku s vlivem střední Evropy, Polska a právě Litvy.
1: No, spomenul si ten lotyšský jazyk. Keby si bol Lotyš, tak by si sa volal Jans Havranex.
2: Niečo takového, áno.
1: Majú veľmi radi basketbal, to je tam národný šport.
2: To je presne tak, národný sport.
1: Aha, ale aj hokej. Lotyši sú bronzoví na majstrovstvá sveta.
2: Lotyši sú silní v tomhle som taky, ale samozrejme národný sport je basketbal a točí sa tam kolem nej skoro všechno.
1: Ako vyzerá tá krajina Lotyšská? Asi hovoríme o nejakých rovinách pri tom Balte, hej.
2: Je to rovina rozdelená hromadou říček a drobných jezer a z veľký části hospodářská krajina.
1: Veľa borovíc a pieskových dún ako typické pre celý Baltik.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Také Lotyšsko, v ďalšom stupe ideme do Litvy.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Naša cesta po Baltím pokračuje v Litve, v treťom štátiku na brehu Baltského mora a skôr sa dostaneme na pobrežie tohto zaujímavého mora a krásne pieskové pláže obklopené borovicami. Zastavíme sa na Hore Krížov. Honza, čo to je?
2: Hora Krížů je upřímně asi jedno z nejbizarnějších míst, který jsem kdy navštívil, a to jsem cestoval jako velkou část světa. Ona to není hora v pravém slova smyslu, ten původ místa je úplně jako nejasný, ale tvrdí se taková legenda o zoufalém otci, který na tohle místo donesl křížek, pomodlil se a vyléčil tak svoji nemocnou dceru. Od té doby tam lidi nosí křížky, modlí se za svoje blížní, případně za lidi, kteří padli ve válce za osvobození a podobně. Ty dneska, když tam přijdeš, tak tam je něco přes 200-300 tisíc křížů rozvěšených, válí se to tam v hromadách na zemi. Je to opravdu extrémně bizarní místo, ale s velkou, velkou symbolikou pro celý národ.
1: Čiže je to poutnické místo a má to sílu.
2: Má to sílu, je to poutnické místo. Pokaždý, když já tam jedu, tak potkám cestou nějakou skupinu, která tam jde s křížema položit je, pomodlit se za svoje blížní.
1: Dokonca toto miesto navštívil aj pápež Jan Pavol II, veľmi obľúbený poľský pápež. No poďme na západné pobrežie Litvy, čakajú nás litovské Sudety, to znamená nemecká stopa.
2: Jasně, německá stopa v Klaipedě, protože Klaipeda byla dlouhý čas součástí Pruska a Německa, takže to vidíš na té architektuře, najdeš tam hrázděný domy, který by si očekával třeba v Bavorsku a ne nahoře v Baltu.
1: Mm-hmm. Klaipeda je mesto, veľmi dôležitý prístav, asi najdôležitejší v rámci Litvy, no a čaká nás aj trajekt piesočným dunám Kurskej kosy, zapísaný na zoznam UNESCO. Takže kus peknej prírody aj v Litve?
2: Jeden asi z nejhezčích bych řekl, on ten trajekt trvá zhruba tak 3 minuty. Ty tam jenom přejedeš přes přístav, vystoupíš, případně si můžeš půjčit kolo, byť ta Kurská kosa má několik desítek kilometrů a na jednu stranu končí právě v přístavu a na druhou končí u kaliningradský enklávy. Já si to velmi rád vždycky projdu s klientama k akváriu, který tam je, před kterým oni mají pelikány. Můžeš si projít ty borový lesy, podívat se na pobřeží, na písečný duny, který dneska už se teda tolik nehýbou, protože původně ta písečná duna, která vlastně vznikla na vátím písku, díky vlnám se tam odpojila taková laguna. Nicméně jim to působilo dlouhodobě v minulosti problémy. Zavávalo jim to hroby, vesnice, celé baráky, proto oni postupně začali zalesňovat, čím se změnil ten ekosystém a dneska ty písečné duny už se v podstatě jako nehybou, ale jeden z nejhezčích kusů přírody, který v Litvě najdeš.
1: Skočíte do Baltu?
2: Já vždycky.
1: Áno, Baltské more má svoje čaro, tie pieskové duny a borovicové lesy, to naozaj nájdete len tuto, v tejto časti Európy. Poďme sa trošku pobaviť o Klaipede. Je to vraj najlitovskejšie mesto na svete, ale spomenuli sme nemeckú stopu. Dokonca do Litvy tam vstupoval aj Adolf Hitler. Práve cez toto mesto ochrániť pravdepodobne nemecké obyvateľstvo, ako to tak väčšinou býva v histórii. Takže čo nás čaká v Klaipede? Pekná história.
2: Klaipeda je pěkná historie, jak jsem zmiňoval, jednak ty hrázděný domky a ona samotná Klaipeda byla připojená k Litvě až po druhé světové válce. Tam máš takový náměstí, krásný přístav, my tam zůstáváme jednu noc, takže dopoledne si dojdeme na kosu a druhý den si projdeme pěkně město. Ono není velký, myslím si, že je to třetí největší město v Litvě s řádově pár desítek tisíc obyvatel.
1: Litva je malička, tie presuny sú naozaj veľmi krátke. Poďme sa pozrieť napríklad do druhého najväčšieho mesta v Litve, ktoré sa volá Kaunas. Takisto veľmi pekné reštaurácie, kaviarničky, pešia zóna, živé mesto, dobré pivo.
2: Kaunas je nádherný mesto, ja bych řekl studentský. Je tam veľká univerzita a je tam veľká třída plná restaurací, kaváren, pivovarů. Ta třída má přes kilometr, 1,3 kilometru, jmenuje se to třída Svobody a končí takovou krásnou katedrálou Archanděla Michala. Opravdu krásné místo, které za to stojí si projít.
1: Ruskom ovplyvněná litovská kuchyňa, tak čo tam můžeme ochutnat?
2: Můžeš tam ochutnat pirošky, můžeš tam ochutnat moji oblíbenou řepovou polívku studenou, což je řepa, trošku smetany, kopr, přesně to, co bys čekal, že z Ruska ovlivní evropskou kuchyni.
1: Mm-hmm. No, ruský vplyv v Litve naozaj veľmi citeľný, takisto majú svoju obrovskú históriu, svoj jazyk a takisto sa boja ruského medveďa, najmä v týchto pohnutých časoch, tak uvidíme, ako to dopadne. V ďalšom vstupe sa pozrieme do hlavného mesta, kde som bol, volá sa Vilnius.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Našu cestu po Baltim končíme v hlavnom meste v Litve a tým je samozrejme Vilnius. Je to zmes poľských, ruských aj litovských vplyvov. Je to už väčšie mesto, ale nie až tak veľké, aby sme si ho v pohode nevychutnali peši, hlavne to staré mesto.
2: Starý město je nádherný a ty vlastně, když do Vilniusu přijedeš, tak tě nejdřív uchvátí dvě věci. Jednak jejich katedrála, která má oddělenou věž se zvonicí, a jedna Geminesův hrad.
1: Mm-hmm. Čakajú nás tam barokové, katolické aj pravoslávne kostoly, takže ten mix rusko-litovských vplyvov nájdeme na každom kroku, ale mesto je na zozname svetového dedičstva UNESCO, teda staré mesto. Mal som tu čest, bol to veľmi príjemný zážitok sa tu a tými uličkami.
2: To sú taký pitoreskní, krásný uličky, ty ešte když tam dojdeš na náměstí, tak oni tam majú umístěný takový portál, kde ty přes video vidíš třeba do jiného města po celém světě. Krásný zážitek. Je tam, tohle to býval takzvaný Jeruzalém severu nebo Jeruzalém východu. Byla tam obrovská židovská komunita. Říká se, že až 30% jako národa tvořili Židi. Bohužel to sebou nese nějakou smutnou historii, kdy tam bylo Hitlerem vytvořený jedno z největších židovských get. A dneska ta čtvrť je plná luxusních restaurací, obchůdků a podobně. Ale mě na Vilniusu baví hlavně republika Užupia, což je jestli znáš Kristiány v Dánsku, tak to je něco podobného. Je to takový umělecký projekt, nezávislá republika s vlastní ústavou, která říká, že všichni by měli být šťastní. Každý člověk má být, ale má mít právo i být nešťastný a podobně.
1: Mm-hmm. Veľmi pekný zážitok je návšteva trhov, napríklad Vitavas so šperkami z tradičného litovského jantáru. Jantár alebo Ember, ten nájdeme naozaj od Polska až po Estonsko, úplne všade. Je to krásny suvenír.
2: Jantár je asi jeden z nejtypičtejších suvenírů, který si z Baltu můžeš přivízt, a baltský jantár je světový pojem, však existovala jantarová stezka, která vedla až dolů do Říma. Jantár není nic jiného než skamenělá pryskyřice stromu pajehličníku, který se nachází buďto v moři, ale i na pevnině. Pokud najdeš nebo si koupíš cennější kusy, tak v tom budeš mít třeba i mušku, případně nějakého jiného drobného živočicha.
1: Velmi pěkně to vedě opracovat a vsadiť do rôznych šperkov, náušnic, prsteňov, a nie je to tak drahé, prekvapujúco.
2: Ne, pretože on sa dá nájsť v pomerne veľkým množství.
1: Čiže keď sa prechádzame po nejakých baltských plážach, je možno, že by sme našli aj nejaký...
2: No, musíme mať šťastie a hodne sa na to zamieriť, ale pripravenému šťastie přeje.
1: Presne tak. Poďme sa ešte pozrieť na hrad, ktorý sa volá Trakai. Je to krásne zrekonštruovaný tehlový ostrovný hrad zo 14. storočia.
2: Ty, když přijedeš ke Trakai, tak to jezero je opravdu nádherný a teď se z toho tyčí ten červený hrad, který byl postupně zrekonstruovaný, takže svítí relativně novotou a vlastně do dneška se na něm intenzivně pracuje. Jsou tam udělané tři expozice, propojené v jednu velkou. Točí se to hlavně kolem Vytautase Velikého, což byl vlastně zakladatel litevského národa, a za jeho vlády Litva byla jeden z největších evropských národů, respektive států. Je tam i expozice o Karajmech, což je turkický etnikum, který on si přizval, aby ho ochraňovali. Oni jsou zajímaví tím, že vyznávají judaismus. Do dneška najdeš i pozůstatky jejich kultury v samotném Vilniusu, kde můžeš ochutnat jejich jídlo.
1: Mm-hmm. Keby sme si porovnali Estonsko, Lotyšsko a Litvu, lebo väčšinou si to spájame, to sú pobaltské krajiny, ale vidíme tam tie rozdiely.
2: Vidíme tam tie rozdiely a ja som rád, že Bubo tyhle ty zájezdy jezdí a jezdí tyhle ty země dohromady, protože ty rozdíly můžeš vidět. A jak už jsem jednou říkal, vidíš tam ten vliv té Skandinávie, respektive toho severu, který tak postupně slábne. Estonsko je hodně severský. Poznáš to i na lidech, na holkách, klasicky jako blondýny. A dole v Litvě už vidíš hodně vliv toho Polska. To, co je nám bližší, i ta krajina už je víc taková, skoro bych řekl, naše.
1: Já musím povedať, že krajšie ženy jsem asi nikdy neviděl. Neuvěřitelná kombinace.
2: Souhlasím.
1: Takže veľmi dobré spojenie aj so Slovenskom, aj s Českom. Kto hľadá nejakú trošku inú, netradičnú dovolenku po Balte, stojí za to. Mojím hosťom bol Honza Havranek. Ďakujeme za inšpiráciu.
2: Ešte jednou díky za pozvání.
1: No a takúto cestu si určite dajte, ideálne aj s Helsinkami. Cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.